0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Nakopávák se to mu říká. To jsou Aerosmith, 6 minut před 7. Krásný nový týden vám přeje z Rádia 90 Vláďa Řepka. K 90 se hned vrátíme, ale jen se podíváme, jak bude, a nejdřív na silnice s Eliškou.
1: Doprava.
2: Na dálnici D3 na 79. kilometru u Tábora ve směru na Písek bouralo osobní auto, narazilo do dopravního značení, tak tam dejte velký pozor. Nehoda je taky na D11, na 15. kilometru u Jiren ve směru na Jaroměř, srazila se tu dvě osobní auta, očekávejte potíže. Přesuneme se na jižní Moravu na D1, na 208. kilometru ve směru na Brno u Holubic v místě dopravního omezení se srazila v levém pruhu 4 osobní auta. Očekávejte dlouhé zdržení a počítejte tu i s narůstající kolonou.
0: Přidávám ještě Prahu, Radlickou na Smíchově. Od Barandovského mostu částečně brání provozu nepojízdné osobní auto, tak počítejte se zdržením.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Jsem hrdina, jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
14: Montujeme,
15: vyklízíme,
14: krabice vám zapůjčíme.
15: Těžký kusy, to je naše.
14: Však recenze mluví za vše.
15: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
14: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
18: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude větrno, chladno a zataženo. Nejvíc přeháněk čeká severovýchod Česka a Moravu. Teploty jen mezi 12 a 17. Teplo bude, ale jedině v autech nebo u rádia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je minutu před sedmou. Já se jmenuji Vládě Řepka. Tohle to je Hit Radio 90 a přejeme vám dobré ráno. A také zdravíme podzim. Zapomeňte, že bychom si dneska mohli vykračovat stejně jako včera, jenom v triku. Dneska to bude spíš na mikiny a deštníky. Ale my si přitápíme. Tady je DJ Bobo, Everybody a tohle je léto.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Cranberries v 7.11. Pěkné ráno. Podle čínského horoskopu je letos rok koně, ale u nás v Česku máme jednoznačně rok tenistů. V pražské O2 aréně se o víkendu v Davis Cupu opět děly neuvěřitelné věci. Vždyť jsme prohrávali se Spojenými státy, ale nastoupil Jakub Menšík, srovnal krok a celou tu bitvu famózně dokonal Jiří Lehečka. Takže v listopadu jede Česko do finále v Boloni. Pánové, jsme na vás hrdí. A my ostatní si z vašeho vítězství bereme při pondělku alespoň vaší energii. A k tomu jako doping posílám Paula McCartneyho. Za chvilku na Hit Radio 90.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
11: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
12: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
13: Hit Radio 90.

S vámi 7.22, Hit Radio 90 a Entrance Stayin' Alive. Tu 7. hodinu bychom tady klidně mohli celou věnovat hrdosti na to, jak jsme my Češi stejně neuvěřitelně šikovný národ. Před chvilkou jsme mluvili o raketách našich tenistů, kteří to v Davis Cupu natřeli Americe, a máme tu ještě jeden další velký úspěch a opět tom hraje roli raketa. Jde o českého stíhacího pilota a astronauta Aleše Svobodu. Ten už je totiž v Americe a právě se pouští do ostré fáze výcviku přímo na kosmickou loď Crew Dragon, aby příští léto odletěl přímo na mezinárodní vesmírnou stanici a tam nepoletí jenom jako nějaký obyčejný pasažér, ale jako kapitán. Cats in the Cradle na Hit Radio 90. Krásné ráno přejeme.

0: Je 7.38, my jsme Hit Radio 90. V 90. jsme milovali Eltona Johna samozřejmě, díky Siri za návštěvu. A pak všechny ty různý seriály, jako byly Esmeraldy, Dallasy a Dynastie. Dneska si vystačíme, myslím, úplně sami. Stačí si jen zapnout CNN anebo TNCZ a tam běží rodinný poutahadr. Nejnověji řešíme, jak prezident a ministr zahraničí vyrazili do New Yorku každý svým letadlem. Ale teď, pozor, prozrazuju spoiler, budou v Americe bydlet oba v tom samém hotelu. Tak snad se ráno u snídaně nebudou přetahovat o poslední rohlík. A Mr. President, Happy People, za chvilku na Hit Radio 90.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za 6 minut bude 8, tohleto je Tom Jones a Mouse T. Jak bude? Předpověď na celý týden i tu pro vás budeme mít v našich krátkých zprávách. Co to smou? My jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka a předávám slovo Elišce, která ví, jak to jezdí.
1: Doprava.
2: Komplikace čekejte před Prahou. Na dálnici D5 na 7,5 kilometru ve směru na Prahu došlo při dojíždění do kolony ke střetu 7 osobních aut, dodávky a minibusu. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a dálnice je zavřená. Provoz brzdí na 9. kilometru a poslední volný sjezd je na kilometru 10 Loděnice. Na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 bourala 2 osobní auta. I tady provoz zpomaluje. A komplikace čekejte na okruhu taky na východní části na 60,5 kilometru ve směru na Barandovský most. Stojí tu porouchaný osobák, i tady provoz brzdí.
0: V Praze na Vinohradech v Anglické ulici se srazilo osobní auto s nákladním, ale zdržení je nárazové. Tak šťastnou cestu.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
18: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Nový týden přinese hodně oblačnosti, déšť a teploty kolem 15 stupňů. Pocit chladu zesílí čerstvý vítr a ráno se můžou objevit i přízemní mrazíky. O víkendu by mělo dorazit babí léto s teplotami nad 20 stupňů. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Italská vláda připravuje zákony, které by zakázaly zahalování obličeje v tamních školách a zároveň omezily počet zahraničních žáků, kteří můžou být ve třídách. Oznámila to v neděli italská premiérka Meloniová. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta.
0: To byl Vladan z Newsroomu, děkujeme.
16: Počasí.
0: Dneska bude větrno, chladno a zataženo a nejvíc přeháněk čeká hlavně severovýchod Česka a Moravu. Teploty jen mezi 12 a 17 stupni.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásné ráno, je 8, u mikrofonu Hit Rádia 90 je Vládě Řepka. Až si budete kupovat kávu nebo pečivo, tak si vzpomeňte na paní, která za to dala pár tisíc. Co se stalo? Na platebním terminálu si spletla kolonku z propitného se svým pinem a za nákup nechala přes 40 tisíc korun. Jo, to musíte mít pin jako já, 007. Je, a já to řek. Takže bacha na karty a hrajeme. Meatloaf je tu.
16: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 12 minut po 8. Skvělí buty, kteří tady s námi jsou už neuvěřitelných 40 let. Parta, jak si sami říkají, nic nebilancuje, jedou dál. Teď na podzim vyrážejí po republice, můžete je chytit třeba tuhletu sobotu ve Slaném nebo na Rožnění Uherského Býka. A v prosinci oslaví 40 ve velkém stylu dvojkoncertem v pražském Lucerna Music Baru. My jsme Hit Radio 90, Bob Marley, Shakespeare Sisters nebo Gala budou za chvilku.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Někdo má Shakespearea, někdo Haška, že? My máme obojí Shakespeare Sisters na Hit Radio 90. Viděli jsme ho asi určitě všichni, někteří dokonce i přečetli, a mám právě na mysli příběhy dobrého vojáka Švejka. A možná to je a byla povinná školní četba. No nevím, jak vám, ale mně vždycky ten film i ta knížka přišly, jak kdyby je usekli a nějak nikde jsem nenašel pokračování, tak jsem si říkal, to je asi záměr autora Haška. Hele, a není. Po 100 letech, konečně vím proč, vědci našli zapomenutý fragmenty Haškova rukopisu a Švejk teď vychází s úplně novým koncem. No prostě Švejk překvapuje i po 100 letech. My jsme Hit Radio 90, je 8.27 a tohle je DJ Saš.

0: Sklenotnice Hitrádia 90 jsme vytáhli na světlo Madonu One More Chance, která nám snad doufám zlepšila i vám ráno v 8.37. V Číně teď frčí hodně zvláštní biznis, osamělí seniori si tam přes agentury najímají mladí lidi jako děti z půjčovny. A studenti k ním chodí na pár hodin dělat jim společnost, popovídat si, dojdou na nákup nebo nastaví mobil a seniori jim za to platí, klidně pár stovek na hodinu. To je vlastně geniální studentská brigáda, jenom se ještě doučit čínsky. My za chvilku česky, tichá dohoda, večírek osamělých srdcí na Hitrádiu 90.
1: Vánoce začínají v kuchyni, tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Na sjezdu z dálnice D35 na exitu 131 ve směru na Vysoké Mýto se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu se zdržením, poskakovat budete zhruba půl kilometru. Nehoda je taky na D48 na 12. kilometru směrem z Nového Jičína na hranice. Jsou tu v sobě dva osobáky, zatím projedete bez zdržení. Komplikace stále hlásí D5. Dálnice zůstává ve směru na Prahu na 7,5 kilometru zavřená. Při dojíždění do Kolony se tu srazilo 7 osobních aut, minibus a dodávka. Očekávejte narůstající zdržení. A na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 bourali dva osobáky, provoz tu zpomaluje, tak tam buďte velmi opatrní.
2: Já mám také Pražský okruh, 15,5 km ve směru k letišti, bourala v Koloně dvě osobní auta, na místě zasahuje policie, tak počítejte se zdržením.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
15: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
16: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude větrno, chladno a zataženo. Nejvíc přeháněk čeká severovýchod Česka a Moravu. Teploty jen mezi 12 a 17. Teplo bude jedině v autech nebo u rádia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Je minuta před 9. a pěkné pondělí vám přeje Vláďa Řepka. A já jsem přišel jen se zeptat, vy máte paní Danielo Kolářová narozeniny? Máte narozeniny a mohl bych je vidět? 80. dneska slaví televizní maminka, se kterou jsme prožili 90. paní Daniela Kolářová. Tak všechno nejlepší a posíláme sílu z Hit Radia 90.
0: Vláďa Řepka.

0: Everlasting Love od Worlds Apart na Hit Radio 90, 10 minut po 9. Jestli si říkáte pondělí, 5 dnů práce, tak se na to vykašlete a někam leďte. A jestli byste chtěli do svýho, tak bych pro vás taky něco měl. V listopadu jde do aukce neobydlený ostrov Makry v Jonském moři. Má skoro 100 hektarů a vyvolávací cena je 6 milionů korun, což je menší cena než v Praze za garzonku. A teď čekáte to ale. No, má to malý háček. Je to přísně chráněná oblast, takže si tam nepostavíte ani stan. Ale stejně, mít vlastní ostrov, kde vám nikdo nekecá do života. To zní jako plán. Na Hit Radio 90 za chvilku. Alice Springs, jízda.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: ostatní. BTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol, 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. BTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

Tohle jsou v 9.27 Hypnotic a německá předělávka irské Sinéa Connor z roku 1998. A když přidám Čechy, co nás, Němce a Iry spojuje? No, láska k pivu, chválím. Naši českou hotspotskou kulturu o víkendu rozebírala dokonce i britská BBC. Jejich reportér vyrazil na pražský Žižkov a zažil tam takový lehký kulturní šok. Nechápal, proč mu výčepní automaticky nese na stůl další pivo, když si ho vůbec neobjednal a to první ještě nedopil. A hlavně varoval turisty před jednou takovou záludnou českou větou. Když vám Čech řekne, jdeme na jedno, rozhodně si neplánujte nic na večer a podle potřeby možná ani na další ráno. S vámi Hit Radio 90, hraju Savage Garden.

0: Tarantino's New Star od North and South na Hitrádiu 90 v 9.37. O 29 let naspátek jsme skočili, tedy do doby, kdy vrcholila Pulp Fiction mánie. A co Quentin Tarantino dělá v roce 2026? Na Netflixu se brzo objeví spin-off, tenkrát v Hollywoodu, který je o kaskadérovi, kterého hrál Brad Pitt, ale Quentin ho přenechal jiným a sám odpočívá. Do 10. třeba Tina nebo Michael, já jsem Vláďa Řepka a za chvilku mě střídá Markéta na Hitrádiu 90.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle je Česny Hawks, 9.53, hezké dopoledne. Doprava.
1: Pěkné pondělí přeje Eliška Votrubová. Okolo nehody na 7. kilometru D5 ve směru na Prahu projedete jedním jízdním pruhem. Nadále tu ale počítejte s dlouhou kolonou. Poslední volný sjezd je exitem 14 Beroun Východ. U Prahy zůstaneme. Vlivem hustého provozu se zdržíte na pražském okruhu směrem na Ruzyni, a to mezi Modleticemi a exitem Ořech. V úseku navíc může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nesouvislou kolonu čekejte taky na jihu Moravy na D1. Popojíždět budete ve směru do Prahy, od Holubic až po sjezd na Břeclav.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropra, Coca-Cola a Check-in Hotels.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: 90. Nejlepší.

0: počasí.
1: Dneska bude docela větrno oproti jiným dnům, rozfouká nám to ty nakrájený víkendový houby. Odpoledne se taky zatáhne a můžou přijít přehánky, hlavně na severovýchodě. Teploty do 17 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké pondělí, 21, voko bere. Další týden je před námi a je to týden, který nám ukáže, kde máme mikiny, ponožky a taky bundy. Hlavně pokud chodíte z domu brzy ráno. S vámi už je Markéta Rachmanová a vím, co vám při pondělku udělá dobře.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: pátek vyšla docela překvapivě zpráva, že do Prahy přiletí Ronan Keating, zpěvák skupiny Boyzone. Přijede do O2 Univerzum a to za rok. 18. září 27. Což je vlastně dobrý důvod nasměřovat do předprodejů Ježíška. Ono to sice v obálce pod stromečkem nevypadá bůh ví jak. Placatá obálka, nic moc v tom není, ale když to otevřete, tak zjistíte, že lístky se vždycky hodí. Ronan Keating bude rekapitulovat svou solovou i boybandovskou dráhu v rámci turné a já osobně jsem opravdu zvědavá, kolik faninek si ještě najde cestu za v březnu 50-letým klukem.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, 10 hodin 25 minut, hezké dopoledne. Na celém světě je jenom 200 lidí, co dokážou pilotovat návratový modul Crew Dragon. V Evropě jsou jenom dva a jeden z nich je Aleš Svoboda. To jméno budeme slýchat čím dál častěji, protože Aleš odletěl teďka do státu na tu úplně poslední ostrou fázi přípravy na příští rok, kdy bude součástí důležité vesmírné mise, kterou navíc bude pilotovat. Čím víc se to bude blížit, tak nám budou asi naskakovat všechny ty vesmírné filmy, kdy se nahoře vždycky něco zkomplikovalo. Ale až to bude celé v realitě a půjde tam do tuhého, tak bude celý svět spoléhat na to, že český stíhač z Čáslavy přesně ví, který tlačítko v Crew Dragonu prostě zmáčknout.

0: Posloucháte Hit Radio 90, neúplně známá zpěvačka Beverly Craven. Ve 20 letech si docela troufla bez lístku se proplížit do zákulisí koncertu Boba Geldofa a předstírala tam, že je od bedňáků. A díky tomu se dostala ke kontaktům v biznise. A to je přesně ten případ, kdy porušení pravidel přinese úspěch. Občas je prostě fajn udělat něco, co je zakázaný, co děláte na černo, tajně. Pokud vás to samozřejmě neohrožuje na životě, takže teď počkejte v klidu na křižovatce na semaforu a my jsme zpátky dřív, než vám tam padne zelená.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Dny Marianne Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zpěvačka Martika je úplně to poslední, co slyšíte před 11. hodinou. Jsme Hit Radio 90. Podíváme se na oblohu a teď na silnice. Doprava.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme v Praze. V Dobřížské ulici u sjezdu na Smíchov ve směru na Strahov se srazila dvě osobní auta. Očekávejte přerušovanou kolonu, poskakovat budete až na jižní spojku. Komplikace pak hlásí Pražský okruh. Na 16. kilometru ve směru na letiště u nájezdu od Barandova vyšetřuje policie bouračku osobáku s nákladňákem. Se zdržením počítejte už od sjezdu na Vestec. Na okruhu zůstaneme, na 15,5 kilometru ve stejném směru, tedy k letišti, se v koloně srazila dvě osobní auta. I tady jsou policisté, počítejte s narůstajícím zdržením. A pozor dejte i na D5 před Prahou na 7,5 kilometru směrem z Plzně na hlavní město. Částečně tu blokuje pravý pruh odstavená dodávka s osobákem po nehodě. Místem bez zdržení projedete.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej. Tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Franto, co pa všechno se dá sušit?
10: Ovoce, houby, bylinky i maso.
9: A tvůj bůček?
10: Ten už nestihneš.
11: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den?
3: Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska se bude odpoledne od jeho západu zatahovat, tam bude i pršet, teploty do 17 stupňů, zítra to bude podobné, tento týden je zkrátka důležité počítat s tím, že můžeme zmoknout.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Pondělí 11. hodina, brzo, O2 se dneska od rána potýká s výpadkem internetu a údajně nepomohl ani ten osvědčený tah vytáhnout to ze zásuvky. Nás síly rozhodně neopouští, jedeme jako stream, aplikace anebo v dabu. A mám pro vás jedny skvělý Depeche Mode už za moment. Teď Jennifer Lopez.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Jak když jsem byla nedávno v Itálii, tak jsem si v 10 hodin dopoledne sedla do kavárny a zatímco všude kolem si objednávali cappuccino, espresso, croissány, tak já jsem si v 10 dopoledne prostě objednala aperol. A ten číšník mi řekl, proč ne? Na aperol je vždycky správný čas. A stejný je to s Depeche Mode. Vždycky je na ně ten správný čas. Čím dál víc si přejeme, aby ještě něco natočili, protože myslím, že ještě neřekli to svoje úplně poslední černé, temné slovo. 11.11.90 jsou za moment zpátky, hezké dopoledne.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, babovku, babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.

0: začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Ricky Martin má radši kluky, možná je to proto, že se kolem něj celý život motalo tolik holek, a to nejenom faninek, ale i tanečnice, herečky, zpěvačky, všechny, co s ním sdílali turné. A ono, když se chlap v tomhle štěbetavým, pisklavým prostředí pohybuje dlouho, tak kdo ví, co to udělá s jeho orientací. Kevin Costner třeba tak dlouho chodil kolem jedné koučky a terapeutky, která je o 31 let mladší, až se do ní zamiloval a teďka společně tvoří pár. Takže jasná matematika, když Kevin Costner hrál v Tanci s vlky, tak jeho přítelkyně byly 4 roky. Tohle už je vyznání lásky od Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Rok 1998 má verze od kapely, kterou prostě známe všichni, akorát jste ji možná nedokázali zasadit do 90. Teď

0: Na Hitrádiu 90 Bon Jovi. Velkolepý návrat na pódia zažívá tahle skupina. Cokoliv zaspívají, tak to s nima automaticky začne dávat i tisícihlavý stadion. A předpokládá se, že z toho vznikne nějaký koncertní záznam, který potom určitě poputuje na streamy. Možná i dokument po vzoru Oasis vznikne, protože do kina za hudbou se snad nikdy nechodilo víc než v současné době. 90 za moment zpátky, hezký pondělí.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku. Prezident Petr Pavel zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Hlavní bod programu čeká prezidenta ve středu, kdy na valném shromáždění OSN vystoupí s národním projevem. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Objevily se už dopoledne, informují o tom Novinky.cz. Na Mariánském náměstí v Praze dopoledne začal program připomínající 90 let od narození Václava Havla. To připadne na 5. října. O své vzpomínky se v dopolední části programu podělil bývalý Havlův tiskový mluvčí Ladislav Špaček. Program nabídne také čtení z Havlových děl nebo odhalení lavičky Václava Havla.
2: Počasí. Ještě doplníme počasí. Dneska bude odpoledne od jeho západu přibývat oblačnosti, může tam i pršet. Teploty do 17 stupňů, zítra to bude podobné, proměnlivá obloha. Tento týden je zkrátka velká pravděpodobnost deště.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Hezké poledne, pondělí, dobrý den, 21. září. Liam Gallagher z Oasis má dneska 54. Možná si jako dárek nechá vyjet čísla prodejů lístků na jejich dokument v kině. V Česku teda pro Oasis žádná sláva, smetla je basiková Bára.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Základ téhletý písničky vytvořili Wyclef Jean a taky Santana společně v San Francisku za méně než 3 hodiny. Údajně k tomu stačily jenom klávesy, sekvencer, automat na bicí a hlavně Santanova kytara. No a hotovo. Takhle, dneska by to díky AI trvalo ani ne minutu, ale živýho by v tom nebylo vůbec nic. 90ky jsou za chvíli zpátky, budou třeba Backstreet Boys.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor

0: plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský?
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

Posloucháte Hitrádio 90, je půl jedné. Od čtvrtka je v kinech nový dokument, který už vidělo pár lidí na festivalu v Karlových Varech. Je to dokument časozběrný a na to je u nás jedna jediná velká expertka, a to Helena Třeštíková. Ona byla chvilku ministryní kultury, pokud si pamatujete, bylo to za vlády Mirka Topolánka a byla to opravdu jenom chvilka, 16 dní vydržela na ministerstvu. Pak Helena Třeštíková oznámila, že to dělat nechce a nejspíš možná potřebovala mimo jiné pracovat i na tom rozdělaném dokumentu o Báře Bazikové. To je ten dokument, o kterém mluvím. Jestli tohleto nahlédnutí do života známých lidí máte rádi a hlavně jestli vás baví Bára samotná, tak si udělejte čas, protože spousta věcí vás v tom dokumentu z jejího soukromého života určitě překvapí. Některý vás možná šokujou, protože Bára je před kamerou opravdu nebývale sdílná. Třeba to, když byla opravdu na muzikálové vlně a přitom po tom, co poplatila všechny děti a chlapy, jí zbylo 700 korun na účtě. Tak teď na Hit Rádiu 90, Bára Bazikové. Hezký odpoledne.

0: Ono se říká, že devadesátky jsou možná zpátky, ale úplně kompletní balíček nepotřebujeme. Česko zřejmě míří k novému rekordu v počtu nakažených HIV. Podle lékařů se lidi prostě přestali bát, netestujou se a s nákazou k nám přišlo taky výrazně víc cizinců. Tak možná, že by lehká, ale účinná osvěta neškodila. Tak já začínám. Dejte si film Philadelphia s Tomem Hanksem, protože právě ten vám připomene, jak dobrý je být zodpovědný i v roce 2026.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Tohle je jedna z nejhezčích věcí, kterou dneska odpoledne dáváme na Hit Radio 90. Michael Bolton, 3 minuty před 13. hodinou. Hezké odpoledne.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyni. Kolona popojíždí mezi 4. a 7. kilometrem. Zdržení je okolo půl hodiny. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu se tvoří na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony zpomalují kamiony na 210. kilometru a popojíždí až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je do 10 minut. A na dálnici D1 na 40. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Ode mě všechno. Šťastnou cestu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
18: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
17: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
17: Herman. Jistota na celý život.
19: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: počasí.
0: Dneska polojasno, oblačno, na jihovýchodě může pršet. Zítra to bude podobné, proměnlivé. Teploty do 17 stupňů.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hezké odpoledne, posloucháte Hit Radio 90. S vámi Markéta, mám nachystáno opět nabito na příští hodinu. Za chviličku Whitney Houston, taky dáme Luci a teď Labuš.
5: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Už máte plány na prodloužený víkend? Bude to první víkend v tomhle školním roce, který bude o den delší. Dál nás potom čekají podzimní prázdniny na konci října. Tak snad všude, kde někomu vyrostla ze země vinná réva, se letos koná vinobraní. Je toho fakt po republice strašně moc. Takhle se z toho alkoholismu u nás nevyhrabeme, vážení. Důležitý je, že počasí má připomínat babí let, má být někde až 25 stupňů, jasná obloha. Tak kdy jindy začít plánovat víkend, než v pondělí odpoledne? 13.13, 90, za chvíli zpátky.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.

0: Jedna z mnoha verzí písně History od Michaela Jacksona na Hit Rádiu 90, 2 minuty před 1:30. Od zítra bude mít Praha úplně novou, respektive staronovou atrakci, protože na Petřín vyjede po dlouhé výluce a úpravách úplně nová supermoderní lanovka. Je krásná, má spoustu vychytávek, já je nechci všechny propálit, abyste byli překvapení, ale tohle si určitě zaslouží návštěvu podzimního hlavního města. O design se postarala Anna Marešová. Ta Anna Marešová, která se předtím proslavila jako designérka intimních sexuálních pomůcek pro ženy. Takže nejlepší na tom celým je, že ta samá designérka opět dokázala navrhnout věc, která lidem přinese jistý druh rozkoše. Jenom tentokrát má kapacitu 100 lidí a její ovládání je zase o něco veřejnější.
1: Hit Radio 90. 90. Son, your life's in-

0: Magic Affair, jestli se ptáte. 13.42, posloucháte Hit Radio 90. Odpoledne samozřejmě budeme pokračovat. Čeká nás 3 ve 3, taky jeden filmový hit a tohle už všechno bude mít v rukách Ivo Alač. Markéta se loučí zítra v 10, ahoj.
1: Nemůžete přece zastavit dopravu.
2: Že nemůžu? Tak se dívejte.
1: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: doprava.
1: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 2. kilometru směrem od Bratislavy zasahují záchranáři u nehody dvou nákladních aut. Dálnice je dočasně neprůjezdná. Dopravu odklání policie na Modřice na 3. kilometru. Kolona před sjezdem na objízdnou trasu má asi kilometr. Na dálnici D1 před sjezdem na Ostrovačice mezi stým 75. a stým 78. kilometrem směrem od Prahy na Brno se kvůli dopravnímu omezení také vytvořila kolona. A v Praze na Barandovském mostě ve směru na Smíchov bourala dvě osobní auta s kamionem. Nehoda blokuje dva jízdní pruhy. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Pankrác. Ode mě všechno. Šťastnou cestu.
0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Ivo Valač už vám přeje krásné pondělní odpoledne. Pojďme se společně rovnou podívat na to, jak by mělo být během zítřka, úterka. Podobně jako dneska čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Chyběli jste mi o víkendu, ale ještě více chyběl Notorious B.I.G., Puff Daddymu a Faith Evans, že mu museli nahrát vzpomínkovou píseň I'll Be Missing You po jeho tragické smrti. No a právě tu si dáme jako naši první věc společnou dneska.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Pořádně to tady rozjeli na Hitrádu 90, Two Unlimited, Get Ready for This. No a na co jsme teď ready my? Zítřejší oznámení našeho soupeře ve čtvrtfinále finálového turnaje Davis Cupu. Poté, co jsme teď v pátek a sobotu znovu památným způsobem v O2 aréně přejeli Američany, tak nás teď čeká buď Velká Británie, Rakousko, Jižní Korea nebo Kanada. Ale to až koncem listopadu, no ale už zítra začne finálový turnaj týmové soutěže našim tenistkám. Ve čtvrtfinále turnaje poháru Billie Jean King nastoupí proti Britkám a fandit můžeme od 11 hodin našeho času.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Devadesátky.

posledních letech vyšla spousta minisérií a celovečerních dokumentů o životě, kariéře nebo o koncertní šňůře mnoha interpretů, které si tu hrajeme na Hit Rádiu 90. Ale Green Day se rozhodli jít trošku jinou cestou. Podpořili vznik hraného filmu, inspirovaného jejich divokými začátky a érou, kdy prakticky žili v dodávce. Roadtripová komedie dostala název Nimrod podle jednoho z 90-kových alb Green Day. Před měsícem šla do kin v Americe a má dobré recenze, no tak věřme, že ji brzy budeme moci vidět i u nás. Mezitím teda strávíme další den v ráji s Filem Collinsem právě teď.

0: Předevčírem se slavil Batman Day a tak se tohle hodně hrálo po světě v rádiích, ale to neznamená, že si takhle skvělé písničky nebudeme dávat i mimo takovéto příležitosti. Mimochodem, kdo slaví dneska, si připomeneme zhruba za 20 minut a tři oslavenci nám rovnou zaspívají.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Čas nám tu spolu zpívají duet, teď jsme tu měli zvlášť, nejprve Erose a potom Týnu na Hitrádiu 90. Máme 4 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím Lucie. Doprava.
1: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 2. kilometru směrem od Bratislavy zasahují záchranné složky u nehody dvou nákladních aut. Dálnice už je průjezdná jedním pruhem, počítejte tam ale se zdržením. Kolona měří více než 5 kilometrů a zdrží vás přibližně půl hodiny. Na dálnici D1 před sjezdem na Ostrovačice mezi tým 75. a tým 78. kilometrem směrem od Prahy na Brno se kvůli dopravnímu omezení také vytvořila kolona. A popojíždět budete i na Barandovském mostě. Ve směru na Smíchov bourala dvě osobní auta s kamionem. Nehoda blokuje dva pruhy. Počítejte s zdržením v koloně od sjezdu na Pankrác.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1+1 v Děčíně za 1 750 000, pozemek bydlení v Arnolticích na Děčínsku za 5 508 550, rodinný dům v Třebešicích na Kutnohorsku za 3 795 000, byt 2+1 v Orlové Lutyni za 1 650 000 a rodinný dům ve Zlatých horách na Jesenicku za 1 850 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
12: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
13: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
14: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Oproti dnešku nečekejme v úterý, tedy zítra, žádnou zásadní změnu, podobně jako dneska. Proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 12 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dneska má narozeniny jedna z nejslavnějších amerických country zpěvaček, které se podařilo přejít do mainstreamu po velkém úspěchu kolegyně Shania Twain. Potom taky ten častěji zpívající z bratrů Gallagherových a taky jedna ne až tak známá, ale velmi talentovaná dáma s krásným hlasem. Pojďme si od každého z nich něco poslechnout. Začne Faith Hill.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3. I can feel

0: Už maminka byla zpěvačkou a tatínek hrál v doprovodné kapele Toma Jonese, takže bylo docela jasný, čím se asi Corinne Jewelry bude živit. Naštěstí měla i krásný hlas, který předvedla teď na Hitrádiu 90 v jednom z největších hitů veleúspěšné a oceňované kapele Swing Out Sister. Jejíž další člen a spoluzakladatel Andy Connell se konečně rozhoupal a po 42 letech v kapele si tu dnešní oslavenkyni letos v červnu vzal i za ženu. Předtím na Hitrádiu 90 zpívali i další, co se narodili 21. září, Liam Gallagher a Faith Hill. Všem přejeme všechno nejlepší.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq

od 1. října se vrátí zastropování cen paliv a ministerstvo financí tak bude stejně jako na jaře denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Sníží se i spotřební daň na naftu zatím do konce října a náklady na tato opatření by měla pomoci kompenzovat nově uvalená mimořádná daň na rafinérie pro letošní a příští rok. No nevím, jestli to pak vyjde šunul. Spíš to zaplatí naše děti. Tak rovnou omluva ve formě písně Faro & Son od Boyzone na Hit Radio 90.

0: Cook je žijícím důkazem toho, jak rádi vzpomínáme na hity z našeho rozpívání. Kariéru mu totiž zařídili dva covery písniček, které byly v hitparádách, když mu bylo 12. I Won't Let the Sun Go Down on Me a Comanchero. Teď jsme si zahráli ten druhý příklad na Hit Radio 90, kde si za chvíli dáme spoustu takových písní, které se hrály v době, kdy nám bylo 12 nebo 13. Třeba All By Myself od Celine Dion, anebo Beautiful Ones od Suede.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: MC Hammer to tady zkoušel. You can't touch this. Tohle se nesmíš dotknout. To je něco jako v obecné škole. Neolizujte namrzlé zábradlí, že jo? Pojďme radši na dopravu. Lucie má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: Na dálnici D11 v úseku mezi 50. a 68. kilometrem je dálnice kvůli odklízení vysypaného kamení v obou směrech dočasně neprůjezdná. Policie dopravu odklání. Na dálnici D1 za sjezdem na Němčice nad Hanou směrem od Kroměříže na Brno blokuje provoz převrácený přívěsný vozík. Na místě probíhá úklid silnice od vysypaného nákladu. Projíždějte opatrně. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 na druhém kilometru směrem od Bratislavy zasahují záchranáři u nehody dvou nákladních aut. Dálnice je průjezdná jedním pruhem, počítejte tam ale se zdržením.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
13: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
12: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz
13: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
12: Přece Hermann.
13: Hermann. Jistota na celý život.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu?
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
18: 90.

0: počasí.
1: Zítra čekáme podobně jako dneska proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, nejnižší noční teploty mezi 9 a 4 stupni, nejvyšší denní 12 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Tak prý výkopové práce za to mohly, ale internet už by měl všude v Česku fungovat, ne jako dopoledne, takže už si můžeme bez problémů dělat, co chceme. A ještě nám to teď posvětí Unique 2.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Jsou to dva týdny, co si Lucie zahrála před těmi, co mnozí považují za své bohy, Johnny Deppem, Alicem Cooperem a Joem Perrym. Ten poslední jmenovaný tady bude i za chvíli, jako součást Aerosmith, ale předtím taky ještě Cher. Hezké pondělí, zítra Rádiem 90.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Ještě se nám na konci takhle hezky zasmála, předtím krásně zpívala Nina Knox na Hit Radio 90. Přesně za týden odstartuje v Praze už 13. ročník největšího festivalu sci-fi filmu a kultury ve střední Evropě, který má název Future Gate. A nekoná se jenom v naší metropoli, ale následně i v dalších městech, konkrétně v Brně, Hodoníně, Šumperku, Olomouci, Boskovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Plzni. Letos přijede i Oscarový střihač Villeneuvových filmů Duna, Sicario, Příchozí a Blade Runner 2049 Joe Walker. A jak bylo dnes oznámeno, tak taky režisér dvou celovečerních Star Treků Nicholas Meyer. Jste-li taky treký jako já, tak ho budeme moci vidět 4. října v Praze a 5. října v Brně před projekcí Kánova hněvu. Vstupenky mizí, tak si pospěšte.

0: Night Radio 90, No Mercy, no a bez slitování se teď ze symbolu amerického levného stravování stává v podstatě luxus. Zvedají se ceny hamburgerů, už jsou kolikrát i za $30 a to bylo kdysi nemyslitelné. Prostě hovězí prudce zdražilo, energie a nájmy taky, k tomu mzdy a pojištění, že jo, no tak nedá se nic dělat. Takže se z Ameriky za chvíli vydáme na mléčnou dráhu a dáme si píseň, kterou kapela OMD nezahrála během toho svého nedávného pražského koncertu. Tak to doženeme tady u nás na Hit Radio 90.
1: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: Jsou zpátky.
5: Hit Radio 90. 90.

0: možná klimbáte na konci svých směn, tak jsme vám teď nabídli trochu vzpruhy pro hitu You Don't Know Me Armanda van Heldena na Hit Radio 90. Máme 6 minut před 17. Je čas na aktuální informace. Dvě Lucie pro nás budou mít Vytvarová dopravu, Daňková souhrn zpráv. Doprava.
1: Na dálnici D11 v úseku mezi 50. a 68. kilometrem je vozovka kvůli odklízení vysypaného kamení v obou směrech stále neprůjezdná. Policie dopravu odklání. Kvůli hustému provozu a dopravnímu omezení se vytvořila kolona na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Mezi 12. a 96. kilometrem. Popojíždět v ní budete asi 30 minut. A s rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě v levém pruhu na 20. kilometru počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. V koloně se zdržíte mezi 29. až 20. kilometrem.
2: Mami, prší, dnes půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Franto, co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
2: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
17: Alegria dny jsou tady.
16: Se slevou 7% na zážitky.
17: Zážitkové restaurace.
16: Pobytové zážitky.
17: Adrenalin.
16: Automoto a mnohem víc.
17: U nás si vybere opravdu každý.
16: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
17: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
16: CZ.
18: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: webu i v aplikaci
1: Rádia.cz.
0: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
2: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun. Rozhodla o tom vláda. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy korun. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 za litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu ministerstva financí. Policejní eskorta dopravila minulý týden z Nizozemska do Prahy cizince, který v Česku čelí obvinění z rozsáhlé mezinárodní drogové kriminality. Soud ho poslal do vazby. Muž patřil mezi 6 lidí, která ve velkém pašovala kokain. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11. hodiny našeho času.
3: Počasí. A já to ještě doplním o informace od meteorologů. Zítra by mělo být podobně jako dneska oblačno převážně. Ta oblačnost by měla být hodně proměnlivá a místy se objeví také přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 12 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
3: V noci z neděle na pondělí odstartuje předávání cen MTV. Teď nám odstartuje další hodinu na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: tohle byla na Hit Radio 90 jedna z těch, které bych rozhodně chtěl vidět naživo. A popravdě jsem si myslel, že není šance. Ale příští týden, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, Sophie B. Hawkins čekají tři koncerty, akorát teda v Americe, no. Tam za ní nepojedu, tak doufujeme, že přijede někam blíž. Za chvíli tady na Hit Radio 90 budou mnohem blíž Charles Kennedy anebo Bon Jovi.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Docela by mě zajímalo, kolik by stálo natáčení videoklipu Joyride se současnýma cenama paliv. I když vlastně většina těch scén s autem byla s promítaným pozadím, tak asi moc ne. Roxette právě teď nabídl jeden ze svých největších hitů na Hitrádiu 90. Blíží se taky jeden od Bryana Adamse, který bude naším dnešním filmovým hitem v 17:30, no ale ještě předtím jediný velký hit Kameruněna Vese.

0: Dneska je to přesně 31 let od české kinopremiéru filmu Don Juan de Marco. V hlavní roli jeden z dnes už zmíněných hollywoodských upírů Johnny Depp. A k tomu na Oscara nominovaná píseň Have You Ever Really Loved a Woman Bryan Adamse, kterou jsme si tedy při té příležitosti dali jako náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádiu 90. Za chvíli shodou okolností další filmový hit ze Zachraňte Viliho, ale předtím Lucie s dopravou. Doprava.
1: Kvůli hustému provozu a dopravnímu omezení se vytvořila kolona na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Mezi 221. a 189. kilometrem. Po pojíždění budete asi 30 minut. Na Královéhradecku před Novým městem směrem z dálnice D11 stojí v koloně porouchaný kamion. Dejte tam pozor. A s rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě v levém pruhu na 20. kilometru počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. V koloně se zdržíte mezi 29. až 20. kilometrem.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
3: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
4: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Hit Radio 90. Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staro Pramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: E-Condom je CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-Condom je CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
5: Jak bych mohl?
4: Tak jak se jmenuje?
5: Maminka.
4: Restaurace, ty jsi zapomněl.
5: Prosím tě, no dovol.
4: Karle, já vztek ze zelená.
5: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten Dejdar.
4: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
5: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
6: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.
7: So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

tam 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Devadesátky.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.